Řitkový háj, kde kančí jezu, tam zpívá ti pramen a prastarý duch má kořeny v návu a v pravu má listí. Napij se, pokloň se a přestup čistý, přijmi tu sílu, co pod kůrou plane, měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj brák přiletí, se hlavá saň, vezmi štít kopí a svůj domov prav.

Ty moře, prostřed ledových ker. Viděl les, který do třísky zhořel chtěním kamenných střel. Bouře zní tepem od lesků nože, které provoní vzduch. Prostřední, ach můj, beru nebože,

what she said. What she said. Jako blesk, který z čistého nebe náhle osvítí kraj. Sevřel stesk hruď mou, vidím sám sebe cházet po svátný háj. Jen co z větví těch prastarých duchů

0: už je to tady, točí se kruh, vydáš se, pojď to mi pije, už je to tady, točí se kruh, už je to tady, na ostří nože, na hroty kopí a šípů a chvože, už je to tady, na ostří nože. Udeřil bleska, zbojí let z meče, udeřil hluboko a z hrudi teče mi krev, až bojí let z meče. Už je to tady, mrší se těla, tak si tomu ráno, tak si to chtěla. Už je to tady, mrší se těla.
1: Morana a její krása již povedla, obsadí plišová sedadla v divadle Trůzy. Hltav je u sedme plejáda duší, co nevidí, neslyší a kterým srdce už skameněla. Mrtví jsou divci a mrtví jsou kocary, mrtví jsou malíři, herci i básníci. Utichli muzy, utichli muzy. Jako když práci ty za ledu padají a ještě na zemi neslyšně zpívají. A pak jen ticho je po kraji, hrobové ticho, až uši mi pukují.